A što sleduje po pojezdčach, vězo ište krótky polad na vedro. Svunco nakožíkajš, spievaša runie Monika Klesec, tu budešinie runie nie začuješ. Tu dominuje mročele na nebiu, tak to dženca tež zväčša vostanie. Hač do večora, potom so svunco tola ište raz přesadži, tu iš môžeče so na riane lečne večer veselič, oj, sano sebi kryl zasvičiče. 27 stopňov dženca dostaneme a celé podobne pôjde júce dále. Na každý pád vostanie sucho, přes čož so zaviesče zadkulário a votruská modžina vesela, tam so júce večer šako bič volejbul hraje. Hoj, a druhý prosinský týždeň slúbi stav dženca viacoredne s kúpanským vedrom, tu iš dobrá poviesť za vás, ľubé deti.

Hišče dreje večina serbskih kopariju lečni pšestavce, ale v okresne vyšili gest, prinje koparske mústvo športové jednotky Krušice a klasu níže rajace cilk rajného zjednočenstva VAS Bielekomc, převedžetaj na v okresne runinje teritoriu zapadoužijského koparského zviazka Dženca prinju přijotovansku hru, sudnik Jonas Holland zavízda testovú partiju připonju dvěmaj Krušicach. Dženca převedže so dalše vúrysanie nímskych dumparových mištostvo v Bačonju, Pala Donatec, vône běhy štartuja do Runia 2 maj. Majk Šurich z Adelsdorfa a Rožečan Filip Král klasmant ze samsný líčbu Dybko naveduje taj tuješ Vuskavecka a ište pokio, kotrž neje športového razu, druhý rodový koncert nesvačidle zaklinčí Dženca po podňu Cioch, tovarstvo přečelu domizne a kultúre přeprošuje vútromne na hudžbne vukodžovanie mies barokom a dženzniším časom miesujem tež s kompozíciami Jana Cyža.

0: Je to najsłowniejsze tvarenie Serbo, serbski dom Budyšinje. Sredu su domovina Mačica Serbska a založba za serbski ľud Budyšinje 70. narodniny serbského domu na postovom namieste osvičili. Osvičíme je tu dženca tež ešte raz. Netko slyšíte kolážu přinožku z archíva serbského rozhlasa vo staviznách serbského domu.
1: Starše kapitle tuti staviznu nesu jenož stavizne tvarenja, ale zubam naše, serbske stavizne, zjazane se s osobami. O tem praješe dr. Jan Ciš.
2: Bez Jana Anošta Smolerja, bez Michala Holniša, bez Anošta Muki tutun dom nie by stal. Jan Anoš Smolerja je na svoju ruku kupil försteres ležomnosť na lauskich rebiach, a je ju potom dalje dal Mačice Serbske a v lice 1897 so položí základný kamen. V lete 1904 potom by še dom dotvarjene. Na švizlach domu by ste napisaj trač drbi serbstvo zaostač a tež Bohu k česti a Serbam k užitke.
1: Aby je to opravdže ze všeho spočatka serbský dom, natvarjene ze sve ľudže zbieranych toliorjov a najgrošov. Ve času mjez vojnomaj by dom na lauských rebiach serbský centrum, sedvo Mačice, potom tež domoviny a Sokova, dom ze žolu muzeum Kofejuniu. A potom přinže doba fašizma. Dom neje tutun čas přetrav, je so v posledných dniach vojny odpalil. Po vojne natvari so dom na novem, niečiši miestne na ležovnosti, kotruž dosta Mačica ve vumienie za miestno při lauských rebiach.
3: Nové središto serbského živenia mieše nastač, a tuž přimaše so serbská mladina kratu. Ze zapalom zrumovachu rozvaliny niedyšeje Lessingoveje šule na budyskim poštovem namiesče, diž mieše so natvarič nové serbský dom. 64 živavých brigádov vúčišti tam po vojenských letách tvarščizny a vozeše neriad doskavov ve vokolíne Budyšina. Nímale 2 milióna dobrovoľných hodžin serbská mladina by u jedného leta nadživa.
4: Potom je modina ze serbských pazlic, jeva jako prvná serbská modinská brigáda, do Budyšina natvarič nový serbský dom. Dženca sa to ľahko prajezuje, jeva, kak ste vy teda mieli?
5: My sme teda mieli s kolesami, s hrubenými kolesami, potom še nejsú také kolesa dávali, kajž dženca.
4: Gumujú v obruče.
5: Haj, ha. Kaj še kujice jem spotal tam pšinč?
4: Drasty nesu boli.
5: Opačene su boli, kujice treja na štrijach bejav.
4: Ale nedživajte še, vy ste tam byli jako prini a ste dživali od rania hač do pozdna večera?
5: Haj. My smo umrali, cele pucvali, šoštoš prinom dživej v jednom tvarenu suša.
4: Režili cele jara češke dživo a kak je bylo ječ? Kak je bilo za stanje?
5: Ječ jo daval pšeco jen honc, uskliba.
4: Ale vam je se ljubivo, modina za srbskih pazlic je dostava potem titul Živoslovna brigada. Pa boja, ja se vam utrobne džakuju.
3: Rudi Tilich Spančic tede jako šula z Varnočic svoje prozdnine za natvar novoho srbskeho domu voprovaše.
6: Přesvědčit nás nie nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, co to činimo. Bo jsme byli zaurinu, jsme vesobu za srbský dom se zase natvarila. Žádné přesvědčení potřebné bylo. Večer jsme potom hromadě seděli, potom jsou přišli tež někoci naši vůčory, jakéž Paolo Nedo, Meškank, Felix Heiner. To bylo stavizno o Serbách, zpívali zhromadné zpívy,

0: A skončnje 24. augusta 1947 bieše tak daleko. Kvađeše so zakladne kamen za nový serbský dom.
1: Vo přichodných kapitlách se stavizno domuje so husto rečovo. Mačica serbská dobyše so rozpuščič, 1906 sa postá so dom dotvari a so přepodá do ľudového svojstva. A potom přeurod. Zjednočenské zrečenie nemského státu, nové zakonje, miestrujem tež so šo ľudové svojstvo přenže do svojstva zviazka. Vozrodžená mačica a domovina so hýbaš tej serbského domudla. Mačica žadaše se 1. oktobra 1960 ročenie vopsedstva. A 1969 praješe Mária Michalková tedom za posvanča zjazkového sejma na prašenie, što da budže se serbským zjazky sušacim domom.
2: Za mne je važne, že my také vumenina ščinime, že sa to domovine zžiaži, ale poprom serbským ľudži zžiaži, za mne boh to tež bolo kus politický rozsud.
1: A tuton rozsud sa po pvačacích zakoniach ostým kvíľku trajo stvori. 1905-1906 přepodá zjazk Dom Sakske, a to pod umienením, co sa vod Serbu užíva. Mačica a domovina žadašte si dále do spône ročenie. Dr. Mirčin Vögel, predseda Mačice Serbske.
3: My sme nitke celé blízko tomu, co sa stane tu serbský dom s obsedstvom serbského tovarstva. Môžeme jedinice točiniť, že je domovina reprezentantka serbského živenia. Ale nie sú zjednočené serbské tovarstva, že my ako mačica hľadáme za tým, čo je najspomožnejšie za tú prenotnú zámier serbského domu, pre akým tento dom má slúžiť serbskému kultúrnemu živeniu.
4: Slyšeli ste vúrejský prínožku z archíva serbského rozhlasa vo staviznách serbského domu hač do leta 1999, ako přinže tvárenie za so doskončne ročo do serbských rukov. Što serbský dom džensnýši džen učenia, tomu so nedom tejšišče vinujeme.

0: Serbski dom, kýž sú před 70 letami posvědčili. Spelni vun dženca ještě svoj prenjotne zamier svužič serbskému kulturnému živěňu, kajž nedeši předseda Mačice Serbskeje, dr. Mirčin Felke, lieče 1906 a 1910 praješe. Blnješ nemiel viace ani klubonie, korčme abo kovejonie. Najpozdžišo z časa posledného přetvára Serbského domu, leče 2012, Rika Votmova, haj, tak Serafina Pašcena, navodnica ležonostného zariada založby za serbský ľud. Předovšem přetvořole je tomu dopomal.
1: Tale dželo množ do dvojich rumov, co ty jara přiúza, dokud je môže haj dvojné zariadovné převěš. Máme celé vily zariadovné, celé šelko razum. Dorstva, institucije, da maja ich zjavnosti zariadovane, to je jasne, ali tež možnost převeš korovo leva, abo tež probovo leva, mu mamo husto brigade nucka, kotor sučuje, mu mamo djevarnički nucka, kotor so zariaduje, maja šecijen serbski konsens, mu mamo tež kurze, serbščine, češčine, koncerte, jutrone viki, a druhé zariadovane. In to by tež vidieť, so serbske dorstva a serbske institucije smidža tuto rumnošť bezplatne užívať.
0: Mestom za jeso žola do přetvára leto maj 2010 a 2011 maximálne 15 razov v obli to užívala, je mestom z Kerevuzače jeliera svobodná. A nic jenož dorosčení Serbia sú serbským domie vítani.
1: V poslednom času je husto tak, že máme jacoro dičace skupina, a sú to nejaké šulské riadovne, alebo tiež v prúzninách dičace skupine tu v Serbském dome Lucia poskyčí dojšto zariadovaní, ktoré sú oni dičí sobu zapšia. My máme pa tiež tu neričný kemp, ktoré sú pojútrach. Dičace dživadlo, v ský sú jara veľa dičace skupine, ktoré sú vústajenci vobladajú tiež šulské riadovne, ktoré sú zaberajú ze svúmestvom súdlka.
0: Tak Serafina Pašce nadále. A nic je nož serbské zariadovania v serbským domie, ale tež zvonka, so technisce podpíraja.
1: Simultánový převožk, so zmožní se s všelkými technickými napravami. Máme tiež všelkú techniku, mikrofoniu, alebo nekajké vodcevočarky, ktoré sú v menším stílu tiež dostaču. A to za serbské dôrstva popromšetce.
0: Tu iš hoči so riec, Serbský dom je dále viace hačenojš birovový komplex abo zariadniske tvarenje. Brneš tam dávno hižo žanu kovejuniu abo korčmu nimaja.

Słyszeli sme evangelske nabožne vúsovania z faroku Jadvigu Malinkoj ze Slepoho. A netko słyšíme ešte skupinu Janka Hanka a potom přijeme z Božo.

zajšvu sriedu 8. prážnika vosvědčí Antonia Šramina svoje 9.60. narodniny domovinská skupina Pančice Kuko. Přeje narodninace všetko dobré, vosobě strohotu a vosobinské dereneče. A to hižo bez dženskými gratulacijami, jeli chcete tež vyrady ľubemu abo ľubej po žomach serbského rozvosa z Božo vupšeč, šojnač k narodninám abo napríklad manželskému jubileju, na našej strane internete namakače formulár, k tomu dobiče ketro daleko delež morač a tam vidíte potom obrázk s písaným kvečelom a heslo zapodajče svoje gratulácie. A to přitrichí tež za našu app MDR Serbia, tež tam je to možno.

0: Zadkula.
1: Prvný tožeň prúzny, nežno so minul a liečne viedro, te so pomoku tež za so doužice na uročí. A tomu hodži so náš moto, bunželu perfektne. Tu nemenujúce tanktopy. Na 5. stácii Beachvolley buluje túre Zadkule nastane tak ve otrovie celé vysče perfektne liečne feeling. Pojďte na každý pád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo 6 čich přizevenia přiúzaja a od 6 čich so potom raje, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Nič sa več.
3: Jutce večo.

jednodom na pojedne a to bie naše hodnosabske vysovanie dženca 12. prážnika. Tu přizamknie sa nedom delnosabský program redakcie RBB z Kočebusa. Jeli tam technice, šo funguje. Na každopad pak sa sabský rozvoz budeši na jucerano péči sa so přizeví. Ja som Matej Což a přeju vám všem rianu nedželu.

0: HBB. Carski program. Carski program.
1: Vítejte při serském programě. Hožo dále vedolno serské rice Diana Šicová jo za vás při mikrofoně. My dále věžeme serský nížilský program v MDR v gorno serských kolegů v Budyšině a plána zdajo žínca sledujúce týmy. My zvýšíme hoští raz s nímsko-serským ensemblom Hožebus. Ensembl je vážny svup serskeje kultúry v mieste a vani obstoje letosa 50 let. Máme zašistče za vás vet jubilejnego programa.
2: Wiele drugich rejovenskich kubku, aber ensemblowice nie mamy, ale vani suhoši dále obstali a majú teke doros.
1: Potom gledamy do susednej Sakskeje. Predny tyžin lešojskich prozninu jo tam miastem južo mimo a v tamnych katolskich stronach majú taku tradíciu, až se šulske žiši na nabožnínsky tyžin zmakajú. To bužo jedna téma pla kukojskeju kukavovu žinca. Planas ve Bramborske sú nento teke prozniny a tož podajome se žinca na spodobný špacier přes muzikové žanre. My pržováme lieše ve serskej muzice od klasiky až do popa. Povistči z našego regiona máme za vás a bože svovo nefilujo. A net na zachopienku zjeme žiši sobu do gole Ježik Jonatan doživio tam dodom de s jadnym wielkom. Po takim máme pône a vedmeniate usčevanie před nami, rednie až z čovy padla.
3: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ovojováš Žižec Sebastro.
4: Vecarského programa.
1: Lube Žižík, v našich golách ve Vůžice jsou se velký zase rozširili. Popšavem jsou velký lůžám na přešivo plošné zvěřeta a nemusíme se jich bojš. Božko ale teke velike škode naporajú, kaž dajú se do stádvo vojcu. Až majú lúže také špatné myslenia a minenia vo vielkach, zaláže teke na tom, až krajú ve bajkach a fabulách přeci zvú rolu. Tak ako ninto. Svúchaj šo raz.
5: Ježik Jonatan. Ježik Jonatan je pšeliš dobrošivý ježik, dobrošivšego ze všem neznajom. Cesto gaven přemysluje ve tem, kak by megal svojim přijašelam nikakú dobrostiniš. Ve okognušu razka dvojko přemysluvaš ne treba. Jogo přijašeliga pšose jogo při samem kúždy žen vepemec.
6: Ach, mej ľuby přijašel, náš mauký zase raz neho gledal, ako jo bygeli ganjal. Přitom jo sebe veliku žiru do svoje uchacovie kýže zadriv, by netne štapcve tebe trebala, aby megla žiru zase zašiš.
7: Vielgin rád uchackova Zúza, abo dem ja žiru net zašiš. Getu jom to rád a smejom, by to napšal do rád getoval.
5: Ježik Jonatan ga jo musel napšaudu žariš se svejmi štapcami. Leco rovnož majú ježiky 1000 a hešči viecej štapcu na sebe, je to pla ježika Jonatana čošku hinac. Ven ga jo južo viele, krádu viele svejich štapcov svejim přijašelom rozdaval. Ninto jo jomu južo plich přesvišil, přeskežu. Se vie. Až je to zvěry tam bylo luto. Skéro pak jo se to teke rozpovědalo pevši geli veško samo až ku vělkoju. Ten jo se jaden žen celo nedocakane zjavil pla ježika Jonatana.
8: Strovím si, šuži znáte ježik Jonatan?
4: Som słyszał, aż se przeliš rad wiżonym ja ze swymi przyjaszelami. Ja szak twoju pomoc tak notnie nie trebam. My pak się se oprzeszasz, lec nie bych się ze mną pićku se przechyżuwasz, a przy tom se ulisuwasz. Som był dłyko pedroze, a nie wiem, co ja se miastem szyknohu geli czoiło.
7: Nie ja se raska rozpieje dało, aż ho nie se był. Ale meje godla, belgim rad z tobą bejdu. Żoga co my?
4: No, aż k velikemu duboju se wie. Ako se ulicuje, jo tam zašegnula nowa ptaškova familia.
7: Vetom pak jeszcze nic słyszał nie som.
4: No widzisz, rovno to godla com z tobą k velikemu duboju.
5: Lipte pak, aż ste se udavi na drogu, jo wielk chopił swoje wetsze zuby na małego jeżika ściriš, a se z krzajżu oblizowasz.
7: Tak pak to nie było ugetowane. Co gleda nim ta naraz swoje zuby ściriš? Som se myslił, aż co my se przechyżuwasz, a se ulicowasz.
4: Paprla pap se przechyżuwasz, a ulicowasz. To ja nieco za bejazniki. Nien ti o twoja sledna geżina była? Som skęcnie raz jeżykołem mnie se opytasz. Se ten jadnuczki plaketarego szmiete z wesztapce przy jeży nie sztapił. Se ga je przy samym szykne rozdawał, sam wina jeżyk Jonatan, sam wina. Aż dają se si nim to zezłożysz.
7: Kak dem se nim to zaszczytowasz, kasztola?
4: Som ga gronił, sam wina.
5: A jużo jo wielk swoju wieliku czaszny pazoru mirił na jeżyka Jonatana. Nagluku pak su rovno v tom okognušu přichvatali te uchacki, sarniki, liški, sovy, pšitce a vim jach to hišči. Jim šiknem ga jo dobrošivý ježik Jonatan z nuze pomagal. Ninto su veni s temi štapcami, ketareš su vet ježika Jonatana dostali, mecne štapali do vjelkovie kaže. Ten jo jano tak zaskokoval, a skencne skoulice se dał na ubiegi. Tak su przyjašele mytovali dobrošivošč a darnivošč mavego ježika Jonatana. A mi se zda, až su ježikoju Jonatanoju, peca su samo zase štapce narosli. Snaž pak jo teke pebel nikakim kosmetiskim salonje, žož su jomu jogo felujuce štapce zase zasajžili. Abo, ščo vysnaš niži nikakego ježuka, vyžili ketarišnijo žednemju?

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Dešnje živaju s novim elanom za svoj muzej. V Vorecach zamknu muzej Konrada Zusego, a v Brkovach pšašaju bergaju, kak kšie pjenjeze udaš. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš o ninto v našich povijestčach. Spěchovanské towaristvo za muzej v Dešnje má staré a nové viednistvo. Ako novú zastupnú předsedáku sú uzvolili Babet Cenkerovú. Cenkerová jo muzej viele let sama navedovala a jen dále šedne podpírujo. Ako viednicu towaristva sú zase obkšušili dešanárku Kristínu Klímovú. Towaristvo, komuž svúša uši pežase cvonku, jo za to zgvosivo projekt kulturelle ankerpunkte financielne podpirovaš. Z tým projektom jo muzeju možno převjazť dále všakorake pobytovania za šule, familie a seniore, negledajúce na skrocenia přes Bokojský amt, kroni Klimova. Muzeumové povesti přijdu teke z Vorec. Vo nevestem přichože kompjuterovego cuze muzeja ve Vorecach sme južo informirovali. Nin to jo jasne, v septembra budu se tam vrota za gostči zaceniš. Až do końca leta dajo jano hyšči jednotlivé termíny za veženia a projekte. To jo ponježele znate cenil předseda Rade muzeumoveje zavožby Steffen Markgraf. Joko zavožba vodu jo nin to rozpuščona. Zavinujo to masívne brach pienies za muzej. Miesto Vorece nebužo muzej z Nova Vece spechovaš. Hegentak miestčanská bydlinská GmbH. Sobuživa šaria muzeja bužo ninto upovežone. Akle před žasiš letami sú muzej obnovili. Miaze letami 2013 a 2017 sú investirovali jadna 7 miliónov euro. Rozkrona za zdžažanie muzeja pak bieže dali. Bokojská gmina dostanio gjarns pienies a Bokovarje mogu sobu pestajíš za co jen udaš. Ako informirujo bokojský šota Bernd Ragocki, dostanio jogo vjas skoro 1,2 miliónu euro. Pienieze přijdu z vesebnego fonga, na nimski zondervermögen, z Veska, ako se poželu upvašio na komune. Ragocki pšose Bokovarje ninto ideje zapodaš. Tožo hyšči až do 6. augusta. Vosobinski pla šote abo přes mailku pod info@amt-burg-spreewald.de s kľúcovým slovom Sondervermögen. Z čo pla ochoze a v Luboráske goli duce gledašo se predk. Vet víčego pytajú tam starú municiu. Zbúšba za zneškodnenie vojovarských sredkov, speciálna trupa, bužo duce v nadavku bramborskeje policaje. Akcia trajo až do 6. augusta. A teke vod 24. augusta až do 31. oktobra budu přeslížiš gölnú zimju. Vetom casu mežo byš, až nemožošo na vašich nejlubších gölnych púšach duce byš.
0: RBB. Serbský program. S nami do spätovnego dňa.

0: Zainoal, Pritku, ste movit like Mose, Azade, Paku, havetem a, jo, spitzka naše cokve, a spodetu ste nabožne tijen RKW.
1: A, Fabian, vedzom, co mi popšovem, přiducem jasicu se rozgranjaš.
2: To som jednok zmakal, sluchaj raz.
3: Nej, ono so ledma nicht in ženi.
4: Ty kukojske kukavje.
5: Nuosči a sprete guske zgrnje lužice.
6: Nin som ale narska, vodso žo pšiduce raz plan naše ju kukojske ju kukavovu. Zamjasec zasi. A s tym lube pastro do gornje lužice.

Juro surovin na zelenych liedach. Tam na zelenych liedach, že se laknuch a sniedach, žož ten tešeck mě zejošu bol, žož mě smejo lušce ve covanju nadosť, žož mě zbužio radosť, žož lisoju kývam a zjaselim spívam, jano tam ja rad spívam.

0: cerkvia.
1: Bože słowo na tu nieželu má serska duše pastyrka Katarína Köhlerová z Dešna za nás. Dupjenje jo žinca je téma. Vna poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesady.
2: Luba vesada před radiom. Žinca slyšíme v cerkviach grona týženja od profeta Jezaja. A nie žijo ten kniez, kenči jo stvoril Jakub. A kenči jo ugotoval Izrael. Nie bej se, přeta ja som ši umego. Ja som ši s tvojim jením volal. Ty se mej. Také grona týženja dej s nami přes týžen hiš. Venodáva nieželi a namše téma. Naša dupjenja, ja téma ta šteja nieželi, naša dupjenja a což vene nám groni. Naše prídunniki sú mieli přeživnú tradíciu. Gaž sú gele predne raz makali, sú jomu šepnuli do ucha, Bog jaši pjave víže ako ja. To groni, jaši vížim, ale Bog jaši južo dávno speznal. Bog tebie južo znajo, ven jaši stvoril, ven jaši s tvojim jenim volal. Aby to ujasnili, sú žiši njega v svojom je, ak lepši dupjenju dostali. Dupjenje groni, Bog jaši umego. Martin Luther jo dupjenje tak úsoko cestil, až on napisal, celé živjenje křesťanského člověka jo zavázenje do dupjenja. Zespomínajme, Bog jo mě stvoril a tebe. Ven jo mě přes Jezusa umego. Bog jo mě a tebe ulichoval ve všichnych grichu. Ve nám všetci zase vydává, každého ve to přesme. To je velicně a kšasně. To dájo nás dýcháš a nážiho nabýváš, kaž nás živině šiší. Bog žeší a mě přivoval. Jo, rovno tebě. Přislušáme Bogu. To neklínce za nás džínce tak spědomně. Co me jane sebě samým slušáš? Co my byš volné a nevízené. A ve to poznajome, lubosť se přigežia, každo věriome jeden druhý tak, až mežome groníš, ja som tvoja a ty si my. Dva ordujote jedno, a to je velicně. A tak přislušame teke Bogu, my zalízome do dupjenja, býváme Bože Žiši. Přislušáme Bogu a speznáváme, až bývame liche, ulichované z vělescích nůzov a vedvýznosťov. Tož se před Bogom pekloní, netrýba se před žedným člověkom zegibovaš, jak gronil nám v studiu profesor. To som sebe až do žincajšnego spomětkovala. A kak veno ugledá, také živjenje z dupjenja. Kak to ugleda také křesťanske živjenje? Z našeho konfirmandovu kupku sme v tom přemyslovali, což som před chvíľu vížela a slyšela. Na krajnem možemském kampie cerkve ja byla kreativná živárňa, že šluže sú megali míšky ogatovaš. Na jednom ja stojalo kramný špruch. Sme citali v Biblii, v prednych knihách Mojzasa, a Bog stvoril sebe človeka k rovnosti. K Božemu jo stvoril jo go, a stvoril jeho mužského a ženské cu. Kúžde človek jo Bože gale. My mežeme, my musíme stať kam napšešivo byš, ktoréž sú úraz myslenia, ktoréž sú svoje kam vynikojské. Veto mežeme výžeš nestať karia ako človek, ako obľubované gele Boga. Kaký škúli obškežené jo? Megali sa toho s myškom pšašaš? Co si kšiel s tým ukroníš? A co godla? Konfirmantky sú kšili to pepšavem, s ktorý ignorírovaš a dali hýš. Som sa ich pšašala. Co sa v šuli stáva, kaž jaden milý a úcabník to ignorírujo? Pen býva gvosný, p pytam, że przecy dalej. Tak to gace stajo. Znasz wytwierio to, co przeszanie. Co coś z tym gronisz? Co godla? Kradu nowe perspektywy. Cerkwia jo za szykne ho, nie jo pak za szykno. Rozeznawamy między grzechom a grzesznikom. Lubość k bliższemu trzeba jasność. Wszak płaszi za wszyknych, a nie dżeo ten knies kęć si jo stwery Jakub, a kęć si jo ugotował Izrael, nie bój se. Przeto ja som si umegł, ja som si z twoim jenim wołał, czy se myj. A Boży mir, który się uszy szyknego rozuma, obzwarnuj wasze uczoby a myśli, we Chrystusu Jezusu. Amen.

0: kužecenja.
1: My gratulirujemy narodninarkam a narodninariam toko tyženja. Zachopimy našu rundu pönježele v Hržebozu. Frank Matjaš gjotam svešie svoj styri a peš žasete narodne žien. Cvonki Kupki z Herska Namša jomu žinca hyšči raz učobnje gratuliruju. Žitce wiele strovosči, gluki a bože žognovanje. Drugi narodni napenežele jo był Franz Deuse z Pitznia. Wenjo svišil svoj šestč a čižaste narodne žen. Kolegoki a kolegi Recnego centruma Vitaj v Hržebozu jomu učobnje gratuliruju a žitce do přichoda šo to než lepše. Wenjo jadna domovine v Dolnej Vúžice a šuda znate v našich sach. Markus Koinca z Hržebosa jo mil tu v autoru 7. julija burstak, ninto jo živiš a čižasča let morde. Lube Markus, v čupnego předsedarstva a v domovinskeje kupki v mestče přidu žinca hešti raz lube žicinja za strovost, aby mil předsi moce a elan za to serske statkovaš a přitom nic převjele stresa a teke vjasele. To žice domovinske bratši a soče. Srijodu jo ven před radijom na vesebnu gratulaciju cakav. Walter Rizo z Ochoze jo tam svešil jaden a živi žasete narodne žin. Enkelsyn Tobi neo mogao ved studiuma ve Lipsku domoj přiš a togodla gratulirujo přes radio.
2: Dobre žin, mese groni Tobias Linicke a jacom mojomu lubemu starkemu Walter Rize gratulirovaš. Togodla, starki, žitcem tebje redne narodne žen, vjele strovosč a redne cas z svojeju familiju.
1: Ten zbytk ceveje familje vesebnje tek enkelžoka Sofia se tem ljubim žitcenjam přizamknjo. Ono, ako te přijašele ohorskeje domovinskeje kupki, čož jo Walter Rizo lečasetki južo zvirne cvonk. Jo, a hove mestče bydli druga narodninarka, ako jo mewa tu srjodu svoj cesne žen. To jo Manuela Drinkmanova. K či a šes žasetemu narodnemu dnju žitce je šo to nejlepše spivaki a spivarje Kora Vúžica a cvonki serskego šulskego tovaristva. A Rite Krauc Marušova z Brezoki dostanjo lube narodninske pöstrovjenja k narodnemu dnju. 2 a 6 let jo pětk došvrnula. K tomu gratuliruju přijašelky a přijašele domovinské kupky ve Brezovce. Do přichoda žitce vám wiele strovosti a gluky a rytne cas z familiu a přijašelami. Ustřevajnský cas jo mimo. V Bokovach vábí hošči rucnikarský a bůzký svěžen až do ziga 6 věco, gaž cošo ženca hošči ulietaš. Hovace, jo serský program Víče zase za vás tu, pen z mojeju kolegoku Anju Kochojc-Švarcoveju při mikrofonie a s obširnými informacjami ku kompaktnemu kurzoju Recneje šule. Ten Víče zase startujo a ma bogate ramikove program, žož jo tekel ta serská zjavnost rád vítana. K tomu snaž južo mauka pokazka vetemjo, gaž jo cewy tyžin wiele narskich uknjecych serskeje rece we mjesće duce mogu tudejše serske povedarje z bublinkom na t-shirtše, z micu we serskich barvach, abo nekak hynac na to pokazaš, až povedaju serski. Tak až zwieriju se te ukniki we zjavnosći svoje nowe znaša net raz uprobirovaš. Víče k tomu věci. Já se nedrozšoknujem, já jsem Diana Šecová a žicím vám rytne zbyt.